panstvo nečeká. Sú dlouhý schody do nebe a štreka dalka do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny a

0: Vysielame božsky.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

poslední zbytku sil jsem v tebe uvěřil skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav bych našel odvahu.